naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známý

kamaráde, vlno. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvoní.

0: Ahoj, som Igor Tymko z kapely No Name, prajem pekné ráno a vy ho určite máte s rádiom Regina Stret.
1: Unchain my heart, cause you don't care. Well, please set me free.
2: Rádio Regina Stret.

Všude tam, kde réva vina moravskou zem pokrývá, tam si dodnes po dědinách šohaj z chasů zaspívá.